0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas+.cz.
1: Rádio Český Blaník.

tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázraka.

všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Radio Český Blaník.

0: čemu vám jsme dobrý?
1: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Koncert pro všechny bezva lidi.
0: Pojďte si s námi užít den plný pohody a českých písniček.
1: Těší se na vás i Petr Kolář.
2: Vladní se zdravím vás, chci vás pozvat 30. května 2026 na Konopiště na další narozeniny Rádia Blaník. Tak Blaní se přijďte, já se na vás moc těším. Ahoj, Petr Kolář. Čau.
0: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.

0: Skvělé ráno, hezkou středu posloucháte rádio Český Blaník a máme 6 hodin a před námi jsou písničky Lucie Bílá. Ivety Bartošové. Ale bude tu Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou vezme vám.
0: České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník. Přeje hezké dobré ráno.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního dne bude většinou oblačná až polojasná, teploty přes den 18 až 24 stupňů. A co se týče bouřek, ty by mohly dorazit k večeru, ale pouze výjimečně. Jinak pršet prakticky nebude. Toliko počasí, za chvíli zprávy a Monika.
3: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Český Blaník.

0: Alma Rádio. Zprávy na českém dlani.
1: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka míří Američan s podezřením na ebolu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se ho ujmou v nemocnici na Bulovce. A jak řekl v české televizi, veřejnost to nijak neohrozí.
2: Bude ve speciálním režimu hospitalizován v místnosti, která je podtlaková, je tam zajištěna maximální bezpečnost, která zajišťuje, že ta nemoc se nemůže jakkoliv šířit. Takže pro veřejnost toto je naprosto bez rizika, ale my jsme tedy vyhověli vlastně té žádosti americké strany.
1: Jde o amerického lékaře, který nemá podle Vojtěcha žádné symptomy a dorazit by měl v podvečer. V Ugandě byl ale v kontaktu s nakaženým a u nás by měl být 3 týdny. Premiér Andrej Babiš se ráno sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Jednat spolu budou o nové koncepci armády. Zuna včera řekl, že na základě diskuze případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Pak bude v připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu. Pražští radní dnes budou hlasovat o návrhu nového pražského územního plánu. Ten je v přípravě už od roku 2012. Pokud ho odsouhlasí, finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat 28. května. Hokejovou reprezentaci čeká 4. utkání na světovém šampionátu. Ve švýcarském Friburku se střetnou s Itálií už o 16:20. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Tolik zprávy, hezké ráno.

0: Fun.
1: České písničky, které máte rádi.
2: 6 hodin k tomu 4 minuty, posloucháte rádio Český Blaník a tohle už je Iveta Bartošová, Dej mi ruku. Za chvíli tu budou skupina Turbo, Přestáváš snít, anebo Miluju a taky Maluju a Václav Neckář. Tak hezké ráno a krásný celý den.

0: 3,5 minuty a máme 6:45, posloucháte Český Blank. Přeji vám hezké ráno, 20. květnové, dnešní den je 140. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 225 dní. Svátek má Zbyšek, pánové, všechno jen to nejlepší, kulatou 80, americká herečka, ale především zpěvačka Cher. A dnes slaví také český fotbalový brankář Petr Čech. A Petr se tak trošku zasní.
1: Když je třeba Liga mistrů a začne hrát ta znělka, tak člověk, nebo když se hraje, nevím, derby Chelsea, Arsenal, Chelsea, Tottenham, nebo se hraje s Manchesterem, nebo jo, s Manchesterem City, tyhle ty velký zápasy, nebo i venkovní, jako na pěkném stadionu, vyprodaný stadion, 50 tisíc, 70 tisíc lidí, tak člověk samozřejmě tam si sedne a řekne si, jo, jo, ono, být na tom hřišti a zahrát si to, to by bylo hezký, jako.
0: Tak Petře, všechno jen to nejlepší a přestáváme snít, protože další písnička se přesně takhle jmenuje. Přestáváš snít a skupina Turbo. Za chvíli tu budou Činasky anebo Michal David, tedy zpěvák, který už příští týden v sobotu vystoupí na Konopišti. Teď hezké ráno, krásný celý den.

0: vstáváte s rádiem Český Blaník a pohled na hodiny za 6 minut už bude 6:30. Přeji vám krásné středeční ráno. Za malou chvíli tu budou Michal Tučný a jeho klasika Báječná ženská. A k tomu je slovenská skupina Tým. Hrajeme česky, ale i slovensky. A podíváme se také na české, moravské a slezské počasí. A teď koukám do kalendáře, tedy konkrétně do toho psího, a dneska slaví Sit. Takže Sitte, všechno nejlepší. Sitte pěkně k noze, sedni a hezky poprus. A tady je snídaně, tak dobrou chuť.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
14: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
13: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
14: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
13: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
14: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
13: Černokostelecký pivovar. www.pivovar.cz.
15: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: Slovenská skupina Tým tady u nás na Českém Blaníku. Na Slovensku tady bude dnes 25 stupňů a obloha bude polojasná. A jak bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, to víme.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už je Petra Sýkorová, Český hydrometeorologický ústav. Petro, krásné ráno, jak je aktuálně u nás?
2: Krásné dobré ráno. Tak momentálně máme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Místě je i skoro jasno a naopak v západní polovině Čech i zataženo. Celá výjimečně se vytvořily i mlhy, které se budou ale během rána rozpouštět. Teploty se pohybují od 10 do 5 stupňů Celsia, trochu chladněji ještě na severu a východě Moravy. Tam teploty klesly až ke 3 stupňům.
0: To je tedy to dnešní ráno. Jaký bude 20. květnový den?
2: Čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. V počátku zaprší lokálně na západě Čech a postupně místy i na ostatním území, a zejména na Moravě a ve Slezsku se mohou odpoledne a zpočátku večera objevit i bouřky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 14 stupňů, no a foukat bude slabý, během nemístí mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který může v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílit.
0: To říká meteoroložka Petra Sýkorová. Díky, mějte se hezky, hezké ráno.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: České ráno
1: na Českém Blaníku.
0: 6 hodin 37,5 minuty posloucháte České ráno tady u nás na Českém Blaníku. Vaším průvodcem je Martin Císař a já posílám skupinu Karamel a Přízrak 7B. Ovšem tohle to jsou hvězdy a holky pro vás.

0: Skupina Karamel a Přízrak 7B, za chvíli tu budou Michal Šindelář a Hořily padaly hvězdy, anebo Marie Rotrová, písnička Střapatá nohata. Je 20. května a dnešní den není tak úplně obyčejný dnem. Dnes tu máme Světový den včel. A hovoří Jana Šimková ze Včelího domu ze Středočeských Hulic. V čem a jaké vlastnosti bychom my lidé měli mít, i jako mají včely? V čem bychom si měli takzvaně vzít příklad právě z těchto malých čelek?
1: Měli bychom si vzít z některých vlastností včel, z takové té obětovosti, píle, nezištnosti. To jsou vlastnosti ceněné v každé době a myslím si, že jsou pro nás, pro lidi hodně důležité, že bychom si z nich měli vzít příklad. Včely jsou pilné a je to smutné, ale oni se doslova upracují k smrti. Ale na podzim královna naklade vajíčka včel dlouhověkých. To jsou ty včely, které tam s ní přezimují. Vlastně všechno směřuje k tomu, aby tam s ní vydrželi do jara příštího roku. A my nikdy nevíme, jestli jaro přijde v lednu, v únoru nebo v březnu. Takže proto se včelaři musí dobře o včely starat, zvlášť v okamžiku, kdy si od nich vezmou med. Oni jim vlastně berou jejich potravu, protože med a pyl je jejich potrava. Pro nás nepostradatelné.
0: To byla Jana Šimková ze Včelího domu ze Středočeských Hulic. Tak dnes tu máme Světový den včel, tak na to myslete. Za chvíli další české písničky, které máte rádi. Na Českém Blaníku. Dobré ráno přeji.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Tak je to totálka.
5: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Když potřebujete brýle, tak
8: Bob Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak
8: Bob Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
8: Bob Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
8: Bob Optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
10: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
9: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
10: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
14: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
15: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
14: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
16: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
17: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.zavodmiru.com.
18: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
19: Vy, vykat a vidon, vidra.
18: A vidon?
19: Jasně, a vidon on triof. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
20: Ty má maminka.
19: No prostě všechno na jednom místě.
21: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.

Gucci Moscow. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

já budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: Valdemar Matuška tady u nás na Českém Blaníku. Je ráno.
1: Já vím, někdy se nechce.
0: No jo, no, ale musíme. Je tu další pracovní den, je 20. května a teď v tuhle chvíli... Je přesně 7 hodin a další hodinka plná pohodových českých, ale i slovenských písniček. A ať jsem konkrétní, z těch českých třeba Harley. Eva Farná.
2: Mám buky jako skříň, co napad, když k tomu radají, radají, co napad.
0: Divokej byl.
3: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit.
0: A nebo skupina Krištof, Zůstaň tu se mnou, a to bude písnička dne, o té se dozvíme víc už za chvíli. Dál si tedy budeme hrát české písničky, ty, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní obloha bude většinou oblačná až polojasná, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno ještě ojediněle mlhy. Teploty přes den mezi 18 a 23 stupni. Toliko počasí a jak to jezdí?
5: Za volantem.
4: S Českým Blaníkem.
6: Na dálnici D1 na 230. kilometru ve směru na Přerov havarovalo osobní vozidlo mimo komunikaci. Dejte pozor. Na D1 na 80. kilometru ve směru na Brno stojí kamion s defektem, i tady opatrně. A na trase ze Svitav do Brna u Kuřimi srazilo osobní auto zvěř. Tak i tady dávejte pozor. Šťastnou cestu.
0: I na vaše dopravní informace čekáme na WhatsAppu Českého Blaníku 720 83 63 07. Dejte vědět, kdyby něco.
7: Tak děti, pojďte domů.
8: Ale my jsme doma tady.
9: A je nám tu dobře.
10: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: Zprávy na Českém Blaníku.
15: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo zdravotnictví řeší změny v několika programech screeningu rakoviny. Platit by měly už od příštího roku. Nejvýrazněji by se měl proměnit u rakoviny děložního čípku. Odborná společnost ale ještě bude návrh připomínkovat. Na preventivní kolonoskopie by se zase měly zkrátit čekací lhůty. Ve Zlíně přibude nové kulturní centrum. Vznikne v městské části Malenovice a nabídne zázemí pro spolky, školy, kulturní vystoupení, taky nejrůznější komunitní akce a společenský život. Víc tomu říká mluvčí Zlína Tomáš Melcer.
16: Projekt počítá s rozsáhlou modernizací sálu a navazujícího zázemí. Vzniknul má variabilní multifunkční prostor s moderním technickým, akustickým a audiovizuálním vybavením. Novým foaje, gastrozázemím, šatnami i zázemím pro účinkující.
15: Po dobu rekonstrukce bude dočasně přemístěna pobočka České pošty do ulice Chelčického a Zahradní. Vodáci musí v Českém Krumlově na části Vltavy počítat s omezením. Důvodem je oprava mostu, který vede z města směrem na Větřní. Do 19. června proto musí lidé kolem místa stavby lodě přenášet po břehu. Od června do října pak vznikne na řece provizorní průplav pro vodáky. Most je víc než 60 let starý. Evropská unie se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. A to pro případ, že by americký prezident Donald Trump od dohody uzavřené loni v červenci ve Skotsku odstoupil. Tolik zprávy, hezké ráno.
14: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin 4 minuty, mám takový pocit, že tohle už je kapela Divokej byl a písnička Pocit, tak hezký poslech, krásné ráno všem.
17: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, legni na kolena, naposled něco si přeji,

0: Petr Kotval, ta písnička a tak dál. Za půl minutky už máme 7:45. Posloucháte Český Blaník a za chvíli tu budou Xendl X, anebo skupina Harley a písnička Svařák. Ale bude tu taky Krištof a zůstaň tu se mnou.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Nádherná melodie, krásný text. Ovšem, jak tahle písnička vznikla, to ví jenom autor Richard Krajčo. Richarde, jak to je?
3: Tahle ta písnička je unikátní v tom, že většinou já vlastně nějak skládám úplně ze svých pocitů. Tady jsem měl inspiraci. Moje žena napsala filmový scénář původně, který se měl realizovat. Ten film se měl jmenovat Zasny, měl ho produkovat Rick Calm, producent Hvězdných válek. A bohužel k té realizaci nakonec nedošlo, ale než vlastně to celé spadlo ze stolu, tak já jsem na základě toho scénáře a toho děje napsal tuhle tu píseň už jako ústřední píseň pro ten film. Když se to pak nepovedlo celé, tak moje žena se tehdy rozhodla, že už nebude režírovat, že úplně otočí svůj život, vzala ten filmový scénář, který napsala a přepsala ho. Dneska už tomu nechci říkat román, ale spíš taková novelka, její první kniha, která se jmenovala stejně tedy Zasny, a my jsme to prokombinovali, na konci té knížky byl QR kód, člověk si mohl vlastně tu skladbu k tomu přehrát, protože ona opravdu se pojí přímo na ten příběh. Takže v tom to bylo unikátní, že jsem najednou měl před sebou nějakou inspiraci a skládal jsem pro něco, ale vlastně než jsem potom napsal Srdce nejasnou pro Karla Gotta, tak to byla naše nejúspěšnější písnička, myslím, že dnes má nějakých 60-70 milionů zhlédnutí na YouTube. To bylo tedy v době, kdy ten YouTube opravdu frčel ještě trošku jinak a nějakým způsobem vlastně ty lidi asi taky zasáhla.
0: Takže vlastně taková tak trochu rodinná spolupráce. Proč ne? Písnička parádní a my vám ji posíláme.

0: skupina Harley a písnička Svařák, posloucháte Rádio Český Blaník a za dvě minuty už bude půl osmé. Za chvíli tu budou Honza Kalousek a Chodím ulicí, anebo Jaromír Majer, Zuzka Černá a Taková je láska. A já teď koukám do kalendáře, je 20. května, s Biškům tedy ještě jednou všechno nejlepší, ale vidím tu roku 1873 a Levi Strauss si nechal patentovat rifle.
1: Co já to mám dneska na sobě?
0: No jasně, že džíny, světový to oděv, neskutečný už 152 let.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
2: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně.

0: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
1: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Co skrývá hluboký vesmír? 22. května od 18 hodin přijďte do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na přednášku To nejkrásnější z hlubokého vesmíru. Fotografie, příběhy i odpovědi na vaše otázky nabídne Petr Skala z Hvězdárny a Planetária Praha. Vydejte se za hvězdami i na Hvězdárnu Sedlčany, která je pro veřejnost otevřena každý pátek a sobotu. Více informací na www.kdojoso.cz.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na českém hlavě.

0: no a je s ní kříž.
1: Ono se to jednoduše říká, vyskočit z postele a být veselý a čilý jako ptáček. Někdy to nebývá úplně tak jednoduché. Nicméně, pokud je příjemné počasí, vstává se lépe.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: A jaké je to aktuální, to ví meteoroložka Petra Sýkorová. Hezké ráno, Petro.
3: Krásné dobré ráno. Tak momentálně máme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Místy je i skoro jasno a naopak v západní polovině Čech i zataženo. Celá výjimečně se vytvořily i mlhy, které se budou ale během rána rozpouštět. Teploty se pohybují od 10 do 5 stupňů Celsia, trochu chladněji ještě na severu a východě Moravy. Tam teploty klesly až ke 3 stupňům.
1: Tak co to jak to vidíte? Dneska mikina nebo snad tričko? No, zeptáme se na to, jaký dnešek bude. Petro?
3: Čekáme oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo. Počátku zaprší lokálně na západě Čech a postupně místy i na ostatním území, a zejména na Moravě a ve Slezsku se mohou odpoledne a zpočátku večera objevit i bouřky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, 1000 metrech na horách namíříme kolem 14 stupňů, no a foukat bude slabý, během na místě mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který může v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílit.
1: To říká meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, díky a my si pojďme hrát. Za chvíli už Eva Farná.
3: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: České ráno na Českém Blaníku.
4: Mám prostě

0: Ježo Miller tady u nás na Českém Blaníku. Přeji vám krásné dobré ráno, dobrý poslech a za malou chvíli si dáme Radečky nebo skupinu Olympic. A možná také přijde výherní písnička, máme tu zase dvě vstupenky na Konopiště, jo. Příští sobotu 30. května to rozjedeme. 27 let slaví starší bráška, tedy Rádio Blaník. Tady u nás další písničky pro vás a možná nějakou slovenskou nebo českou písničku vyberete i vy. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Dneska vidím v kalendáři Zbyška, že by to byla písnička třeba k svátku. I tahle možnost tu je, tak popřejte za malou chvíli tady u nás.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavma. Právě teď suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
4: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
5: Co je tohleto? To je sama doma, no.
4: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
10: Žaluzie.
9: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.
11: Jo, ještě beton.
12: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
13: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürli.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
17: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
4: Český Blaník.

0: Báječné ráno, posloucháte rádio Český Blaník a za půl minuty už bude celá tedy 8:00 a v Českém ránu na Českém Blaníku za chvíli i Hana Zagorová.
1: Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu upustit.
0: Léta prázdnina, Karel Gott.
2: Svět byl fajn, svět byl náš.
3: Léta prázdnin, slunce, pláž
0: a nebo mandraže.
4: Nasaď mi na chvíli.
0: České písničky, které máte rádi, tady u nás. Teď je přesně 8:00.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké počasí přinese dnešní den? Podrobnější informace zhruba za 20 minut v našem vysílání s meteoroložkou Já jednou větou. Tak dnešek je jasný až polojasný, místy oblačný na východě a jihovýchodě. Teploty přes den do 22 stupňů.
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
0: A ještě aktuální dopravní servis.
7: Na trase z Havlíčkova Brodu směrem na Pelhřimov u Kojčic havarovalo nákladní auto, projíždí se jedním pruhem, zdržíte se v kilometrové koloně. Na výjezdu z Frýdlantu nad Ostravicí směrem na Frýdek Místek havarovala dvě osobní auta, na místě zasahuje policie. A na dálnici D5 na 102. kilometru ve směru na Rozvadov dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem.
0: WhatsApp Českého Blaníku čeká na vaše dopravní informace, ty klidně volejte na 720 83 63 07. Nechte vzkaz a my samozřejmě hlasovku okamžitě odvysíláme. Za chvíli zprávy a Monika Holubová. Já s přáním hezkého rána.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Trubky troubí. Vstávat se má.
11: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
10: Rošty.cz. Poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz. Drží vás, když spíte.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka míří Američan s podezřením na ebolu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se ho ujmou v nemocnici na Bulovce. A jak řekl v české televizi, veřejnost to nijak neohrozí.
1: Bude ve speciálním režimu hospitalizován v místnosti, která je podtlaková, je tam zajištěna maximální bezpečnost, která zajišťuje, že ta nemoc se nemůže jakkoliv šířit. Takže pro veřejnost toto je naprosto bez rizika, ale my jsme tedy vyhověli vlastně té žádosti americké strany.
0: Jde o amerického lékaře, který nemá podle Vojtěcha žádné symptomy a dorazit by měl v podvečer. V Ugandě byl ale v kontaktu s nakaženým a u nás by měl být 3 týdny. Zemědělce trápí rostoucí náklady až o pětinu. Kvůli válce na Blízkém východě se zvedly ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdříve na podzim. Drahá nafta se v nákladech ale projevila okamžitě. Výkupní ceny zůstávají ale stále nízké. Zemědělci proto žádají podporu, a to nejlépe na unijní úrovni. Znojemská radnice spustí službu Senior Taxi. Poprvé od 8. července umožní lidem na 65 let a handicapovaným snáze se přepravovat po městě. Zájemci se můžou registrovat už nyní. Bez toho si totiž službu objednat nejde. Za měsíc je možné službu Senior Taxi využít maximálně 6x v jednosměrných jízdách. Při lyžování na ledovci v Kanadě zahynul 38letý Čech. Muž nepřežil pád do ledovcové trhliny hluboké 25 metrů. Horák byl s dalšími 2 přáteli, kteří přivolali záchranáře. Tím už ale nedokázali pomoci. Tolik zprávy. Hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Páčné ráno, krásný den vám všem přeje Martin Císař a tady je České ráno na Českém Blaníku. Mandraže, motýly, Karel Gott a léta prázdnin a jedna na vaše přání, jaká to bude? WhatsApp k dispozici 720 83 63 07. Tak nám samozřejmě pošlete zprávu a my vám rádi zahrajeme. Teď třeba Vianu Bartošovou.

0: Karel Gott a písnička Leta prázdnin, posloucháte Rádio Český Blaník, máme 8:45.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Veronika napsala z Pardubic tuhle písničku pro mého Mariana, teď je na cestách, tak prosím, jestli můžete, tak šťastnou cestu Marcela z Moška. Proč bychom nemohli, posíláme právě teď.
1: Písnička.

0: Stále vám přejeme krásné dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník. Další písničky připraveny budou české a taky slovenské. Eláni, Zanedbaný sex a k tomu Hana Zagorová, Rybičko, Zlatá přeju si. Podíváme se také na české, moravské a slezské počasí, jaký bude ten dnešní den. Já připomínám, že je to 20. květnový a svátek mají Zbyškové. Tak od nás všechno jen to nejlepší. Hezké ráno.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
10: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
19: Čemu vám jsme dobrý?
2: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

0: Slovenská skupina Elán na českém Blaníku přeji krásné dobré ráno. Za chvíli Michal Davita nebo Fešáci. Teď se zeptáme Petry Sýkorové, jak bude.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Ale postupně nejdřív se ptám na to, jaké je to dnešní ráno. Hezké ráno, Petro.
2: Krásné dobré ráno. Tak momentálně máme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Místy je i skoro jasno a naopak v západní polovině Čech i zataženo. Celá výjimečně se vytvořily i mlhy, které se budou ale během rána rozpouštět. Teploty se pohybují od 10 do 5 stupňů Celsia, trochu chladněji ještě na severu a východě Moravy. A tam teploty klesly až ke 3 stupňům.
0: Takové je tedy dnešní ráno co den. Jaký bude?
2: Čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Počátku zaprší lokálně na západě Čech a postupně místy i na ostatním území, a zejména na Moravě a ve Slezsku se mohou odpoledne a zpočátku večera objevit i bouřky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 14 stupňů, no a foukat bude slabý, během na místě mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který může v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílit.
0: To říká meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, děkuju, mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: A my si pojďme hrát. České písničky, které máte rádi, ty jsou na českém Blaníku doma. Tohle je skvělý Michal David.

0: Tohle byli fešáci. A tohle, to je Český Blaník. Přeji vám krásné dobré ráno, za 2 minuty máme 8:45. Dálnice D10 a dobré zprávy zní. Tak to je náš dopravní expert Honza Riedl. Honzo, jaká je ta dobrá zpráva z té D10-ky?
1: D10. Kdo by nevěděl teďka z hlavy, D10 je to z Mladé Boleslavy, respektive z Turnova do Prahy. Tam teďka opravujeme poslední kilometry před Prahou od Brandejsa až po nějaký 2. kilometr k Radonicům. A strašně dobrá zpráva, že tady ta oprava končí, rekonstrukce povrchu končí tuto neděli.
0: Jo, zase jedna průjezdná komunikace bez omezení a pojede to. S to mám vždycky obrovskou radost. O jedno omezení méně a my si dál budeme hrát. Nabídnu Marie Rotrovou. Budu tu mít Ivetu Bartošovou a ještě ženu. Jednu ženu. A ta bude v duetu. Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. A v tuhle chvíli vám pěkně zamávám. Popřeji úspěšný den s datem 20. května a předávám tady slovo kolegyně, těší se Veronika Rážová. Mějte se skvěle a hezkou středu.
2: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Svatební den jako z pohádky?
5: Lázně vráž u písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
5: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
5: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
5: Lázně.vráž.cz.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
14: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
15: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
14: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
16: Kontejnery Siegel, dobrý den.
17: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
16: A tomu říkáte problém?
18: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.

Petr Spálený jako obyčejný muž na českém Blaníku. Je tu 9. hodina, je tu taky Veronika Rážová. Já vám přeju krásné ráno, pěkné dopoledne. Pokud třeba vstáváte teprve teď, tak ať se vám dobře vstává s českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku si dáme další, jednu třeba od Dalibora Jandy. Bude tu i Kateřina Marie Tichá a Plamen. Dáme si i Colorado, tedy kava.

0: Taky dorazí Pepíno Vaněk a ten nám přinese další kousek z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes je krásný den už od samého počátku. Očekávejte, že teploty dnes budou velice příznivé. Pokud teprve vycházíte ven, tak se oblékněte nalehko, protože dnes bychom měli naměřit až 23 stupňů Celsia. K tomu má být sice oblačno a polojasno, ale třeba nad Prahou momentálně svítí sluníčko a je krásně. Tak já doufám, že u vás taky. Za chviličku už tu budou zprávy a pak další české písničky.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zprávy na Českém plání.
7: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Ode dneška se cestující svezou v Havlíčkově Brodě MHD zdarma. Důvodem je omezení dopravy kvůli přestavbě mostu přes řeku Sázavu. Město chce občany taky motivovat k častějšímu používání hromadné dopravy, jak potvrzuje starosta Zbyněk Stejskal.
8: Bychom rádi zkusili ulevit centru města právě tím, že pobídneme lidi, aby více používali MHD, a proto po celou dobu té výstavby bude MHD zdarma, takže do 31.7.2027. Změnou bude to, že cestující budou moct nastupovat všemi dveřmi autobusu, nebudou se muset ničím prokazovat.
7: Lidé, kteří mají předplacené jízdné na kartách, o peníze nepřijdou. Americký senát postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích. Ta by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Trump neměl souhlas kongresu. Čím dál víc jeho spolustraníků v kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin a 4 minuty právě teď posloucháte Český Blaník. Já vám přeju krásné dopoledne a posílám za chvilku kabáty, pak taky Lenku Filipovou a nebo kapelu Krištof s Jarkem Nohavicou. Křídla z mídla na Českém Blaníku.
9: Na všechno mám dost času.

0: Český Blaník.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy, seš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy já odjel v klidu chrát.

0: To Čech, to rekord.
1: Je to tak, nastala ta správná chvíle na to, abychom si přizvali na pomoc našeho specialistu na rekordy a kuriozity, tedy Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A Pepíno nám přináší další ryze blanický rekord.
2: Jedním z nejpracnějších rekordů Rádia Blaník bylo sestavení největšího slunce z kaštanů, protože těch kaštanů bylo 688 tisíc. Průměr kruhu slunce byl 13,5 metru, vycházelo z něj 18 paprsků a celý tenhle megarekord zapsaný do České knihy rekordů byl vytvořen v říjnu roku 2011 v Chomutově.
1: Tak to je krásná vzpomínka na velice zajímavý a hezký rekord. Děkujeme moc, Pepíno, a těšíme se zase zítra na ten další. No a před námi další české písničky, které máte rádi. Kateřina Marie Tichá, Karel Zich a nebo Jirka Korn.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen na Českém Vlaníku krátce před 9:30. Za chviličku se podíváme, co se v dnešní den stalo významného a taky čeho je dnešek mezinárodním dnem. Prozradím to brzy, do té doby ale můžete čekání zkrátit poslechem příjemných českých písniček, které máte rádi. Budou tu Brontosauři, taky Helena Vondráčková a nebo Dalibor Janda.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
6: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi

0: zdarma. Více na deck.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na českém hladě.

0: MC Erik, Barbara a Aniel 2 na Českém Blaníku. 9 hodin 45 minut a dneska máme středu 20. května. A 20. květen je mimo jiné také světovým dnem včel. Slaví se v den narozenin Antona Janči, takového novodobého zakladatele moderního včelařství. Smyslem Světového dne včel je hlavně upozornit na důležitost včel a dalších opylovačů pro náš ekosystém. Pokud byste se chtěli v rámci tohoto dne i hezky pobavit, mrkněte na naše sociální sítě, protože myslím si, že tam máme něco pěkně tematického právě k dnešnímu dni. Ještě bych ráda připomněla, že dnes, 20. května, slaví kulatiny česká herečka a komička, babička, moderátorka Veronika Arichteva. Český fotbalový brankář Petr Čech, ten dnes slaví 44. narozeniny. A česká atletka a trojskokanka Šárka Kašpárková dnes také oslavuje. No a neuvěřitelných 80 let slaví právě dnes americká herečka a zpěvačka Cher, tedy nestárnoucí dáma, která dala světu spoustu úžasných písniček. Tak připomeňme si všechny, vzpomeňme si na ně a můžeme si od nich i něco pustit. Cher vám tady nepustím, ale myslím si, že spousta českých písniček, které máte rádi, tu zazní už zanedlouho. Za chviličku si dáme kapelu Jelen, ale bude tu i Petr Novák.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
5: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi.
13: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
15: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
16: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
15: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
17: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: Přivítejte léto v Zoo Praha.
19: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonínci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v červnu, vždy po zavírací hodině.
18: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
19: Těšíme se na vás.
20: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
21: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
20: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
21: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Český Blaník.
22: To je Blaníček.

0: Tak to byl Petr Rezek, rok kolem roku na Českém Blaníku. 10. hodina je tu zcela přesně a pokud jste zvědaví, co vás čeká po ní, tak nejenom, že se podíváme za kolegou Radkem, který pro nás bude mít další hokejové informace, ale hlavně tu budeme mít české písničky. Jednu od Terezy Kerndlové. A tak bude tu i Hanka Zagorová, za každou chvíli s tebou platí.
1: Za každou chvíli s tebou platím, víc než se tím může stát.
0: A pokud máte rádi Lucii Bílou, kterou můžete vidět i 30. května, tedy už velice brzy u nás na Konopišti na oslavě blanických narozenin, tak i Lucku Bílou si dáme.
2: Neposlušné papuče já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám, přátelé mě na velkou party zvou.
0: To byla jen malá ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které tu budou znít mezi 10. a 11.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnešek bude velice vydařený, nakonec řekla bych, že už je. Při pohledu z okna můžete vidět krásné slunečné počasí, nicméně příby podle meteorologů mělo být většinou polojasno, místy i oblačno. Teploty ale příznivé, až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Čekejte, že v noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, což je stále pořád velice příznivé. No a co se týče zítřejšího počasí, očekávejte, že zítra to bude dost podobné jako dnes, 18 až 23 stupňů, na horách 14.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Nová aplikace umí předpovídat budoucnost. Ví, kolik dětí bude za 5 nebo 10 let potřebovat místo ve školce. Využívá k tomu statistická data. Více prozradí mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Interaktivní aplikace je dostupná online na webu ministerstva školství a obsahuje také metodické materiály a analytické komentáře. Ministerstvo chce tímto pomoci obcím, krajům i státu lépe plánovat kapacity mateřských škol s ohledem na probíhající demografické změny a rozhodovat se na základě dat.
11: Kvůli nízké porodnosti bude v následujících letech volných míst ve školkách víc než dost. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Finále začne v 9 večer. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 10 hodin a 4 minuty, to je aktuální čas a co vás tu čeká a nemine. Tak za chviličku se budeme věnovat s Radkem hokeji, ale hlavně tuhle hodinu naplníme českými písničkami, které máte rádi. Těšte se za chvíli na Vrátil vyskočila a Taxmeny. Bude tu i Terza Kerndlová, ale teď už možná poznáváte. To jsou Projektil a Zahrada ticha.

0: Posloucháte Český Blaník a dobře děláte. Já vám můžu slíbit, že si dáme další várku českých písniček, které máte rádi, a že vás jimi budu zásobovat, jen co to půjde. Ale stejně tak zásobovat vás bude i náš drahý kolega Radek, protože s tím se díváme do toho hokejového prostředí, které, myslím si, všichni, ale všichni dobře známe a možná, že někteří z nás i sledujeme. Pokud třeba nemáte dost prostoru na to sledovat hokejová utkání v rámci mistrovství světa, tak já si troufám říct, že to vůbec nevadí, protože právě proto tu máme našeho kolegu Radka, který vlastně, řekla bych, velice pravidelně toto sleduje a přináší vám jeden speciál za druhým. No a abych už to dlouho neprodlužovala, pojďme se za ním podívat právě teď.
1: Přejeme krásný den. Naši hokejisté se dnes můžou velmi výrazně přiblížit postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Potřebují k tomu porazit Itálii, která zatím na turnaji nezískala ani bod a pomalu směřuje do první divize. Proti celku z Apeninského poloostrova budou chtít především pracovat na lepších přesilových hrách. Vždyť v dosavadním průběhu turnaje proměnili pouze jedinou bitvě se Švédskem. Ještě větším problémem se však zdá být oslabení. Při němž Češi v pondělním duelu se Severany třikrát inkasovali a zůstávali v přesilovce soupeře pod permanentním tlakem. Italové si leto zahráli i na olympijských hrách, nicméně tam stejně jako tady zatím nevyhráli ani jeden zápas. Vede je ale zkušený finský kouč Jukka Jalonen a jsou doplněni o několik naturalizovaných hráčů ze zámoří nebo ze Švédska. Poslední vzájemný duel s nimi odehráli naši hokejisté na světovém šampionátu v Bratislavě, kde zvítězili snadno 8-0. Dá se očekávat, že se do brány vrátí Dominik Pavlát. Do utkání se může vrátit i obránce Jan Ščotka, který v pondělí inkasoval trest do konce utkání. Postupně se uzdravuje také obránce Michal Kempný. Zápas ve Friburgu začíná v 16:20, tak držte palce. Pro Český Blaník Radek Barkman.
0: Tak palce samozřejmě držíme, Radku, děkujeme za tvůj úžasný přehled v tomto sportovním odvětví. Já zase, troufám si říct, mám přehled o tom, co se tady u nás na Českém Blaníku bude dít v následujících minutách. Tak dáme si třeba Lucku Vondráčkovou. Zaspívat přijde i Petr Nať a nebo Hanka Zagorová.
2: Za

0: Tak to byla úžasná Lucka Vondráčková. No a já pro vás mám další české písničky, které máte rádi. Těšit se můžete za chviličku už na duet Báry Vasikové a Dana Bárty. Přijde i Lucie Bílá a její nová verze Neposlušných tenisek, tedy Neposlušné tenisky 2, Karel Kryl a nebo Víťa Vávra. To všechno vás čeká v následujících minutách na Českém Blaníku.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
2: To značení je opravdu skvělý. Můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený. My máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv. Nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika. A tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
1: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo,

0: celo. Je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice sváře. Řeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Rádio Český Blaník.

0: si, kdo pak jí teď řekne, že jsem o ně stál.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Bára Basiková, Dan Bárta, tam za vodou v Rákosí na Českém Blaníku. 10 hodin 46 minut a já vám teď prozradím, jak na to. Pokud si říkáte na co, no tak na písničku na přání, protože tato bude už za nějakou půl hodinu a vy máte šanci už teď napsat si o ní na 720 8363 07. Tak neotálejte, vemte do ruky telefon a na číslo 720 8363 07 mi napište, kterou písničkou vám nebo někomu vám blízkému udělám radost. Napište k tomu jakýkoliv vzkaz, cokoliv máte na srdci, třeba nějaké blahopřání, pokud dotyčný slaví narozeniny, nebo cokoliv jiného. Moc se těším na další písničková přání a já vám budu posílat další české písničky, které máte rádi také. Třeba jednu od Karla Gotta a bude tu i Michal Tučný.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
9: Atención, señoras y señores!
10: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
9: La Tropical!
10: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
9: Yeso!
10: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
9: Awarashar!
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
12: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
13: Housebrand Café per favore?
14: Si, signora.
15: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
16: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
17: Lyže?
18: Happy Sport.
17: Dětské kolo?
18: Happy Sport.
17: Půjčovna?
18: Happy Sport.
17: Servis?
18: Happy Sport.
17: Bazár?
18: Happy Sport.
17: Šťastné dítě?
19: Happy Sport.
17: Happy Sport?
18: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
19: Happy Sport.
20: Tak já jdu, miláčku.
21: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
20: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
21: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
20: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
21: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
22: Český Blaník.
23: To je Blaníček.

0: taková pěkná vzpomínka na léto 95. Tak jsme si mohli zavzpomínat, jak to v té době všechno bylo. No a teď se pojďme podívat spíš dopředu, do budoucnosti. Co nás tu čeká a nemine, tak Maruška Rotrová, ten vůz už jel. Bude tu i Michal Hrůza na pořád.
1: Vrátit, bylo to poslední, co jsem si přál.
0: A dáme si i duet Sandy Hloška a Petra Kopalda. A jedna písnička to bude přesně dle vašeho gusta, tedy písnička na přání, už brzy na Českém Blaníku.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak v těchto dnech je velice příznivá předpověď počasí. Dnes i zítra očekávejte až 23 stupňů Celsia, ačkoliv obloha by měla být většinou polojasná podle meteorologů. Na vrcholcích hor naměříme kolem 14 stupňů. No a k večeru nám klesnou teploty, ale přes noc to bude pořád velmi příznivé. 12 až 7 stupňů nad nulou. Už za chviličku zprávy a pak další české písničky.
3: Tak děti, pojďte domů!
4: Ale my jsme doma tady!
5: A je nám tu dobře!
6: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
11: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
12: Žaluzie,
11: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
13: Zprávy na Českém plánu.
14: Dobré dopoledne přeje Kuba Bělak. U Oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Chůze na boso může výrazně posílit svaly nohou, takzvaná barefoot obuv. Podle studie aktivuje chodidla a zlepší jejich stabilitu, jak potvrzuje ze specializovaného obchodu s obuví Jan Chalupný.
15: Chodidlo je velmi komplexní struktura s desítkami svalů, které moderní obuv často částečně vyřazuje z aktivní práce. Právě minimalistická obuv nebo barefoot chůze může pomoci tyto svaly znovu zapojit.
14: Minimalistická obuv tak podle výsledků studie může přispět ke zdravější chůzi. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.

Na Českém Blaníku otevíráme další hodinu, kterou naplníme českými písničkami. Za chvíli Maruška Rotrová, Jiří Štědroň, ale teď už přichází Iveta Bartošová. Útoč láskou. Tak dobré dopoledne.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: 11 hodin a 16 minut, touto dobou tu máme každý všední den písničku na přání a dnes to bude stejné. Dobrý den, Český Blaníčku, prosím o písničku od Lucie, Černí andělé. Posílám všem tomu jednomu, který ví. Takže asi i všem a asi i tomu jednomu, který ví. Bohužel je to anonym, takže já doufám, že ten, který ví, taky ví, od koho tahle písnička je. A samozřejmě vaše přání moc ráda splním. Tady už je kapela Lucie.
1: Písnička na přání.
0: Na

0: To byl Michal Hrůza na pořád na Českém Blaníku krátce před 11:30. Tak jestli pak jste se dnes už podívali na naše sociální sítě. Pokud ne, tak to napravte. Dozvíte se tam nejenom spoustu důležitých informací, které se vážou ke Konopišti, tedy k velkému blanickému koncertu 30. května. Třeba pokud byste chtěli vědět, jak zaparkovat. A nebo pokud se zkrátka chcete dozvědět o celé akci víc, mrkněte tam, stejně tak si můžete užít pořady našeho kolegy Martina Císaře o pejscích a pejskařích. To je velice zajímavé a myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme národ pejskařů, týká se to takřka každé rodiny. No a pochopitelně věnujeme se tam i českým interpretům, které si hrajeme tady u nás na Českém Blaníku. Tak mrkněte na to, určitě si přijdete na své. Za chviličku Krištof a Tomáš Klus a nebo Standa Hložek s Petrem Kotvaldem.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
2: to má podařit. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
6: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
7: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
6: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
7: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
11: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
14: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mýdlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportál.
15: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
16: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
17: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
18: České písničky, které máte rádi.
19: Na Českém Blaníku.

0: Tak to byla kapela No Name, kterou už za 10 dní uslyšíte taky na Konopišti, kde bude vystupovat v rámci narozenin Rádia Blaník. Pokud máte No Name rádi, určitě tam nesmíte chybět. Stejně tak, pokud máte rádi 9 dalších interpretů. No a pojďme ještě těm No Name. Ti tam vystoupí od 12 hodin, tedy od pravého poledne. No a pokud byste přece jenom nestíhali nebo neměli šanci se dostavit na Konopiště, tak potom vězte, že velký koncert naplánovali No Name na 12.12. v Praze v O2 aréně, takže to se dobře pamatuje, 12.12. No a u nás jsou od 12, takže sama 12. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Michal David, taky Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou a nebo Hanka Zagorová na Českém Blaníku.
1: Padá!
2: Tak si něco přej!
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo!
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Byť nice boy. Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
1: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
2: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
0: Šumava žije!
2: Šumava žije CZ.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
10: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
11: Český Blaník.

0: Šinasky, slyším tvoje kroky na českém Blaníku. Je tu pravé poledne a pozor, pozor, máte pořád šanci získat lístky na Konopiště. Vyhrát je u nás, tak dobře poslouchejte, protože nebude trvat dlouho a dočkáte se soutěžní ukázky. Taky vám prozradím, co se budeme hrát. Dáme si třeba kapelu Lucie. Taky tu bude opět Aradeček s Máriou Čírovou a jejich Vloupám se. Do tvojí mysli zjistím. A stokrát chválit čas budeme s Božským Karlem.
1: Stokrát chválím čas, kdy vcházím do
0: tvojí. Za zprávy, ještě předtím počasí.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak já jsem meteorologům příliš nevěřila, když říkali, že bude polojasno až zataženo, protože opravdu zataženo nad Prahou momentálně je, ale teploty se drží vysoko. Dnes naměříme až 23 stupňů. V noci se nám pak ochladí na 12 až 7 a zítra to bude stejné jako dnes. Do 23 stupňů nad nulou, na horách 14. Za chvíli zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
2: Zprávy na českém Blaníku.
9: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl. Litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. Ve Zlíně přibude nové kulturní centrum. Nabídne zázemí pro spolky, školy, kulturní vystoupení, komunitní akce a společenský život. Vznikne v městské části Malenovice. Čeho všeho se místo dočká, ví mluvčí Zlína Tomáš Melcer.
10: Projekt počítá s rozsáhlou modernizací sálu a navazujícího zázemí. Vzniknul má variabilní multifunkční prostor s moderním technickým, akustickým a audiovizuálním vybavením. Novým foaje, gastrozázemím, šatnami i zázemím pro účinkující.
9: Po dobu rekonstrukce bude dočasně přemístěna pobočka České pošty. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace. Ščotka musel do kabin za nevybíravý krosček. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. 12. hodina odbyla, 3 minuty k ní přibyly a před námi další české písničky, které máte rádi. Petra Černucká, taky Lucie a nebo Petr Kolář. Pozor, toho také můžete vidět na Konopišti už 30. května.

0: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaní.
2: Posloucháte Český Blaník a pokud posloucháte už nějaký ten pátek, tak víte, že tu máme možnost vás dostat na Konopiště. A to velice jednoduše. Teď je tu malý návod. Vemte do ruky telefon. Připravte si číslo 720 836 307. A pozor, napište mi, tedy pokud stojíte o dvě vstupenky na Konopiště, které je beznadějně vyprodané, napište mi, koho je tento hlas, tedy kdo se skrývá za ukázkou, který z deseti interpretů, kteří vystoupí na Konopišti. Trochu vstávat, tararam, tararara, nesprávný okamžik. První se správnou odpovědí v ten správný okamžik, kdo napíše, tak ten získá dvě vstupenky na Blanické Konopiště. Číslo 720 83 63 07. Tak to je vaše cesta na Konopiště.
0: Hvězdy Konopiště. Na Českém

0: ve Slaném, a to od 19 hodin. Koukám se ale, že koncertů má pro své fanoušky naplánováno víc než dost. Tak třeba v červnu 5. Český Krumlov, 6. Kroměříž, Jince 13. Budišov nad Budišovkou, 19. Telč o den později a tak dále a tak dále. No a u nás na Českém Blaníku to je jistota, protože my si Anuka velice rádi také hrajeme. Za chviličku další české písničky Divoký Bill, Karel Gott a nebo Ladislav Štajdl.
1: Co skrývá hluboký vesmír? 22. května od 18 hodin přijďte do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na přednášku To nejkrásnější z hlubokého vesmíru. Fotografie, příběhy i odpovědi na vaše otázky nabídne Petr Skala z Hvězdárny a Planetária Praha. Vydejte se za hvězdami i na Hvězdárnu Sedlčany, která je pro veřejnost otevřena každý pátek a sobotu. Více informací na www.kdjoso.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv včer naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně v Ráž u Písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžérii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně-vráž.cz.
5: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
9: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
10: Amadeus.
9: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Jiří Šmicr, Zora Jandová, dáme ti otázku na českém vlaníku. 12 hodin 45 minut, už slyšíte hlas mého kolegy Michala. Ahoj.
1: Ahoj, a já ti dám taky kontrolní otázku.
0: Ano, ano.
1: Tak až teď ti dám kontrolní otázku. Máme už nějakého výherce dnešního?
0: Máme výherce, ale zatím nemusíme prozrazovat, kdo to je. My se na to, nebo ne my, ale ty se na to za chviličku podíváš. Já jsem si totiž toho výherce odchytla, takže překvapení to bude jak pro tebe, tak pro naše posluchače, kdo tentokrát získal 2 vstupenky. Ale nebojte, pokud jste to nebyli vy, tak máte pořád ještě šanci.
1: To je fakt. Těšíme se na toho dnešního výherce a těšíme se na další české písničky, které nás čekají.
0: Je to tak? Dáme si za chvíli Jiřího Schillingera, taky Michala Penka a nebo Honzu Nedvěda. A potom už si můžete užívat úžasné odpoledne s Michalem Krusberským na českém blaníku.
2: Hvězdy Kolobiště
3: na českém blaníku.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
7: Když potřebujete brýle, tak...
8: Pop, optik.
7: Když kontaktní čočky... Tak.
8: Pop, optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
8: Pop, optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
8: Pop, optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
12: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
11: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
12: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
11: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
12: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
11: Černokostelecký pivovar.
13: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Radio Český Blaník.
16: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Tak tohle byl Jirka Schellinger s písničkou Pojď. A my teda jdeme vstoupit do té další hodinky odpoledního vysílání. A bude už za okamžik Michal Tučný. Koukneme, jak celá země vstává.
1: Koukám, jak celá země vstává.
0: Dorazí i pan dešťokej a balet. A dáme si jednu svatební Marka Ztraceného. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší čtvrteční den bude hodně podobný tomu dnešnímu. Čekáme opět polojasno až oblačno. Ráno a večer místy i skoro jasno a během dne se sem tam mohou vyskytnout přeháňky. Teploty vydrží na 18 až 23 stupních, no a na horách náměříme maximálně 14. Teď už další zprávy a Kuba Bělak s nimi ve studiu.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
10: Jako druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
9: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, pohodové odpoledne už vám teď 3 minuty po 13. přeje Michal Krusberský. Za chvíli se podíváme, kdože to dneska vyhrál ty lístky na konopiště. A teď je tady Michal Tučný, tak jdeme na něj.

0: Ano, pan disc-jockey bude rozdávat a roztáčet desky zase za malý okamžik, ale nejdřív se pojďme podívat, kdo dneska vyhrál.
1: Hvězdy konopiště
2: na Českém dlani.
0: Také dnes jsme tady měli ukázku, ve které se skrývá další hvězda konopiště. Já pro jistotu připomenu, jak zněla.
3: Trochu vstávat, tararam, tararara, nesprávný okamžik.
0: No, já myslím, že to bylo velmi jednoduché, takže u Veroniky někdo vyhrával. Verčo, kdo to je?
4: Je tu další šance k získání lístku a my jsme tu měli výherní ukázku a já už mám na telefonu toho úplně nejrychlejšího, který napsal správnou odpověď a tím je kdopak. Dobrý den.
5: Dobrý den, Daniel.
4: Danieli, dobrý den, tak ještě pro jistotu pojďme si to ověřit, kdo se skrýval za ukázkou.
5: Olga Lounová.
4: Je to tak, Olga Lounová, to je správná odpověď a díky Olze Lounové vy půjdete na konopiště, nebo nevím jestli vy, ale získáváte dva lístky. Prozraďte mi, kdo tedy půjde.
5: Zkusím pozvat manželku.
4: No tak já držím palce, ať manželka vaše pozvání přijme. Moc si to užijte, máte nějakého z interpretů, kteří jsou třeba ti, na které se budete nejvíc těšit? Je to třeba zrovna Olga Lounová?
5: Takhle, Olga Lounová je jedna z těch lepších, nebo z těch vyloženě
4: příznivějších.
5: A jinak ty ostatní, jako mám ráda všechny, v podstatě poslouchám Blaník, v podstatě kde se dá, nebo kdy se dá, nebo prostě to, takže jako a český písničky prostě obzvlášť.
4: No tak to máme radost. Tak budete ten správný muž na správném místě. Danieli, ještě jednou gratuluju, užijte si to, možná se tam uvidíme a zase někdy naslyšenou.
5: Jo, já taky děkuju a příjemný den, naschánou.
1: Na Českém planíku.
0: Rozdávat lístky budeme samozřejmě také zítra, tak si nenechte ujít zítřejší výherní ukázku, ale teď už zase jdeme hrát. Kapela Krištof za okamžik bude i na Jana Kratochvílová a teď jedna svatební od Marka Ztraceného. Ta bílá ti sluší, tak dobré odpoledne.

0: totiž plán.
1: Ano, Richard Krajčo má rozhodně plán, jak oslavit 50. narozeniny. Připravil pro vás velký koncert a už je skoro vyprodaný. Každopádně za chvíli u nás jedna technologická novinka, která už pomáhá v nemocnicích, a do té doby taky Hanka Zagorová a Drupy, bude i Věrka Špinarová a nebo Michal Kocáb, který stráví s cizí ženou zase noc v cizím pokoji. Tak to za malý okamžik.
2: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
3: Tak teď je ten správný čas.
2: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
3: Nejvyšší výkupní ceny.
2: Peníze i hned na ruku.
3: Vše vyřídíme za vás.
2: Přebereme záruky.
3: Nabízíme i možnost protiúčtu.
2: Přijeďte.
3: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
2: Tým Autocentra Davokár.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
1: Co je tohleto? To je sama doma, no.
0: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
11: Český Blaník.

przekonnych, snad tu skazi, snad tu skazi, nejspíšmi tu skazi oboj můjí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: kapela Elán, Láska moja, 15 minut před 14. hodinou, ale teď už ta slibovaná technologická novinka. Roboti už pomáhají v nemocnicích, ano. Nově dělají třeba robotickou rehabilitaci, a to konkrétně v plzeňské fakultní nemocnici. Podrobnosti nám k tomuto tématu prozradí také paní doktorka Tereza Cejpková.
1: Robotická rehabilitace je takovým trendem, ale ta klasická, která je založená na kontaktu s pacientem, zůstává i nadále základem kvalitní péče. Ta roboticky asistovaná nám dokáže poskytnout intenzivnější, přesnější, lépe měřitelný trénink. Dokážeme rychleji navrátit zpět určité ztracené funkce, a to nejvíce u pacientů po celých mozkových příhodách s neurologickými diagnózami a po traumatech.
0: No prosím, takže až příště na vás budou sahat roboti, tak se nelekejte a my zdravíme do Plzně, a to nejenom roboty. Teď už si dáme Gampa, Život je pes, a taky bude Vašek Neckář.
2: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
8: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
9: Mami, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
10: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
9: I teď?
11: Ano.
9: A teď?
11: Jo, včera, dnes i zítra.
10: Prostě pořád.
12: Vysavače koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
14: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
17: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
16: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
20: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
21: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
19: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
22: Rádio Český Blaník.

0: Vašek Neckář, na závěr hodiny já chci tě líbat. My vám budeme hrát další české, které máte rádi. Za chvíli Karel Gott, Zůstanu svůj. Zůstanu svůj. Potěší určitě Lucka Bílá a Obyčejná holka.
1: Jsem jenom obyčejná holka.
0: A ještě Dalibor Janda. A bude jich víc, tak si na ně počkejte, po zprávách pokračujeme.
2: Tak děti, pojďte domů.
3: Ale my jsme doma tady.
4: A je nám tu dobře.
5: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
6: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer také skoro jasno se sluníčkem a během dne se sem tam vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 23, čili stejně jako dneska, a na horách tam naměříme maximálně 14. Teď už máme 14.00 a přichází s posledními zprávami, které připravil Kuba Bělak.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohli patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
13: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
12: Průměrná cena letního tábora se pohybuje mezi 3 až 4 tisíci. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne všem, za chvíli vás budeme zvát do jednoho hezkého muzea, ale nejdřív budeme hrát Karel Gott jako první, Zůstanu svůj, a Michal Krusberský je stále s vámi. Hezký den.
14: Ahoj.

0: Obyčejná holka v podání Lucky Bílé. A pokud jste milovali film Cesta do pravěku, tak nastražte uši. Přichází kolegyně Sára Voldánová, která nás vezme do pravěku.
1: Hezký den, není to tak dávno, co lidé v telefonech chytali pokémony, dnes po městě potkávají dinosaury. A zdá se, že je to ještě zábavnější. Nová aplikace Cinemo totiž připomíná tvorbu jednoho z našich nejvýznamnějších režisérů a vizionářů Karla Zemana. Využívá jeho slavnou techniku maskování, díky níž dokázal proměnit obyčejné filmové záběry v kouzelný svět plný fantazie. A teď díky ní můžete vidět dinosaury doslova všude kolem sebe. Muzeum Karla Zemana navíc letos přichází ještě s další novinkou. Vydává skutečný deník Cesty do pravěku. Legendární příběh čtyř chlapců putujících proti proudu času tak po více než 70 letech dostává i knižní podobu. Knihu si už nyní můžete objednat v předprodeji. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: No, mohl by to být docela hezký dárek pro někoho, kdo pravěk miluje a dinosaury taky, že jo? My teď už zase jdeme hrát české písničky, které máte rádi. Eva Farná za chvíli, ale ze všeho nejdřív Dalibor Janda, který bude taky na konopišti, a písnička Vždycky jsem to já.

0: Ano, Evička Farná, Všechno nebo nic. Přátelé, po 5 letech se na obrazovky vrací nová řada Superstar, kde se budou hledat další talenty, ty hudební a pěvecké. No a v porotě právě Eva Farná taky usedne. Kromě ní třeba i Kuba Prachař a Palo Habera, jak jsme zvyklí. Tak to v televizi, ale co u nás? U nás už za chvíli Maruška Rotrová, Lásko voníš deštěm. Což může být dneska docela aktuální, pokud vás stihne nějaká ta přeháňka, a bude taky kapela Olympic. A Giordano Bruno, to všechno na českém Blaníku za okamžik.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě, a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneuce.

0: A tomu říkáte problém?
1: Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
4: Vy, vykat a vidon, vidra.
3: A vidon?
4: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
5: Ty má maminka.
4: No prostě všechno na jednom místě.
2: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Tak tohle byla slza, každý sám, ale teď naopak společně jdeme na další domácí rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepino Vaněk nám i tento týden představuje domácí blanické rekordy, dalo by se říct. Tak z čeho jsme tentokrát vyráběli, sluníčko?
2: Jedním z nejpracnějších rekordů Rádia Blaník bylo sestavení největšího slunce z kaštanů, protože těch kaštanů bylo 688 tisíc. Průměr kruhu slunce byl 13,5 metru, vycházelo z něj 18 paprsků, a celý tenhle mega rekord zapsaný do České knihy rekordů byl vytvořen v říjnu roku 2011 v Chomutově.
0: No tohle spočítat, to nám dalo velkou práci, ale děkujeme za to a za chvíli zase hrajeme.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz
5: Tak a je to totálka.
6: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
12: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
11: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
12: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
16: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
17: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
16: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
18: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz
19: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
20: Rádio Česká.

0: No určitě nám to vyjde i vám, držíme palce, ať vyjde i ten dnešní středeční den. Teď už máme 15.00, Michal David za námi a před námi třeba Petr Novák a přátelství na Entou. Mám přátel pár. Taky bude Turbo a Hráč. A určitě si dáme taky písničku, kterou máme snad všichni úplně rádi. Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, Miluju tě. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
4: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den oblačný až polojasný, ráno a večer máme čekat sluníčko, bude skoro jasno, ale během dne se občas vyskytnou i přehánky. Teploty podobné těm dnešním, to znamená 18 až 23 stupňů, na horách okolo 14. Počasí za námi, no a další odpolední zprávy ty už bude připravovat Kristýna Ševčíková.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO. Horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Spolupracují s místními úřady i Světovou zdravotnickou organizací. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
8: Jako druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
7: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: To my rozhodně nekončíme a protože už máme po 15. hodině, tak si za chvíli dáme taky 3 ve 3, čili 3 písničky na jedno téma. Možná budete překvapení, co jsme vybrali dneska. Každopádně za chvíli Turbo a Hráč, budou také Buty a jejich tata a teď Petr Novák. Michale, s vámi, hezký den.

0: Našlapaná kapela Turbo a jejich hráč. No, pokud máte u vás zrovna zataženo, tak vám možná tahle písnička přišla vhod, abyste se trošku probrali. A pokud nezabrala, tak to chce další odpolední kafe.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A my se teď podíváme na poštu a na poštovní služby. Schválně zeptejte se vašich dětí, jestli vědí, k čemu je takový telegram. To v dnešní době už asi nepochopí. Každopádně my se na poštu vrátíme a dáme si za chvíli Hanku Zagorovou a její telegram. Budou i Rangers a smutný psaní a také Jitka Molavcová dorazí se svým pošťákem. To všechno teď u nás na Českém Blaníku.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Jedna z těch melodií, která se vám vryje do paměti a budete si zpívat ještě dneska u večeře. Jitka Molavcová, Můj pošťák za námi, a před námi třeba kapela Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, bude i Petra Zámečníková a Jiří Strnad, jsme dva velký blázni. No a taky se můžete těšit na Luci, dáme si svítání. A já zdravím všechny zbyšky, kteří dneska mají taky svátek. Pánové, všechno nejlepší a užijte si svůj den.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Pozor! Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: bitch. Kup si nice boy spotřebič. Bitch.
1: Nice boy.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V pravidelných pořadech ze Zooparku

0: největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčině našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.
3: Stavební Nidek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: Ano, Stušková a taky kapela Elan na Českém Blaníku. Už za pár minut budeme všichni sledovat úvodní buly našich hokejistů na šampionátu proti Itálii, ale večer se hraje také důležitý fotbal, na to si nesmíme zapomínat. V finále MOL Cupu, ve kterém vyzve v Hradci Králové Karviná Jablonec. A jak to vidí trenér Severočechů Luboš Kozel?
1: Věřím, že hráči chtějí uspět, prostě je to poslední zápas, skoro se dá říct, a zápas, který může udělat tu sezónu výbornou. Ono pátý místo v lize dvakrát, teď, co jsme byli, tak si myslím, že to je jako výsledek hezký, ale samozřejmě všichni bychom chtěli, aby tam byla nějaká ta třešnička na ten závěr.
0: No, ať vyhraje rozhodně ten nejlepší, my to všechno pro vás budeme i nadále sledovat a za chvíli jdeme taky hrát. Michala Tučného anebo Karel Gott bude ta pravá.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Svatební den jako z pohádky?
5: Lázně v Ráž u Písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
5: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
5: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
5: Lázně-vráž.cz.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
14: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohouš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportal.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Radio Český Blaník.

0: Pavel Vítek na Českém Blaníku a má svůj den, a pokud vy taky máte dneska svůj den, to znamená, že máte narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší, ať se máte fajn, a rozhodně vám pošleme další české písničky, které máte rádi. A bude to tak trošku dámská jízda. Petra Janmu, Ještě se mi směj. Nabídnu i Leonu Machálkovou. A taky si dáme Helenu Vondráčkovou. No, samé české písničky, které máte rádi. Tak se na ně těšte, za chvíli pokračujeme.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Textilní žaluzie, lysé, rolety den a noc a další.
7: Žaluzie,
6: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
8: 3 ve 3.
9: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
8: 3 ve 3.
9: Na Českém Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra už bude čtvrtek a má být podle meteorologů oblačný až polojasný. Ráno a večer bude víc toho sluníčka, tam čekáme skoro jasno, a během dne se vyskytnou sem tam přehánky. Teploty budou podobné těm dnešním, čili 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14. A teď další zprávy a Kristýna Ševčíková s nimi ve studiu.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Odpoledne jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
11: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
10: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudetských Němců. V Česku se koná poprvé, přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová.
12: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav Dobrý den, protože je to právě agentura Dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. S více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků v astronomii. Oceněno bylo ale třeba také Kladrubské 24 spřeží nebo nejdelší piknikový stůl. Z Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldánová.
10: A tím zprávy končí.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli také písnička dnešního dne, ale ze všeho nejdřív Marek Ztracený, Tak se nezlob, a Michal Krusberský vás zdraví. Asi jsem...

0: Jirka Horn brzy na Konopišti, 30. května konkrétně, a teď zpíval jako déšť. Tak jo, pojďme na další písničku.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A dneska to bude o kapele Kryštof. Dáme si písničku Zůstaň tu se mnou. Jak vlastně vznikla, to nám samotný Richard teď prozradí.
3: Tahle ta písnička je unikátní v tom, že většinou já vlastně nějak skládám úplně ze svých pocitů. Tady jsem měl inspiraci. Moje žena napsala filmový scénář původně, který se měl realizovat. Ten film se měl jmenovat Zasny, měl ho produkovat Rick Calm, producent Hvězdných válek. A bohužel k té realizaci nakonec nedošlo, ale než vlastně to celé spadlo ze stolu, tak já jsem na základě toho scénáře a toho děje napsal tuhle tu píseň už jako ústřední píseň pro ten film. Když se to pak nepovedlo celé, tak moje žena se tehdy rozhodla, že už nebude režírovat, že úplně otočí svůj život, vzala ten filmový scénář, který napsala, a přepsala ho. Dneska už tomu nechci říkat román, ale spíš taková novelka, její první kniha, která se jmenovala stejně tedy Zasny, a my jsme to prokombinovali. Na konci té knížky byl QR kód, člověk si mohl vlastně tu skladbu k tomu přehrát, protože ona opravdu se pojí přímo na ten příběh. Takže v tom to bylo unikátní, že jsem najednou měl před sebou nějakou inspiraci a skládal jsem pro něco, ale vlastně než jsem potom napsal Srdce nejasnou pro Karla Gotta, tak to byla naše nejúspěšnější písnička. Myslím, že dnes má nějakých 60-70 milionů zhlédnutí na YouTube. To bylo tedy v době, kdy ten YouTube opravdu frčel ještě trošku jinak. A nějakým způsobem vlastně ty lidi asi taky zasáhla.
0: No a líbí se stále, a proto si ji taky hrajeme na Českém blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Žízeň lásky a taky Leona Machálková. Tak pokud máte žízeň, tak ji uhaste, jak se říká. A my už samozřejmě koukáme, a vy možná taky, na hokejový zápas Česko-Itálie, který právě odstartoval. Takže budeme vás informovat, jak to bude pomaličku se vyvíjet. Každopádně za chvíli od nás třeba Helena Vondráčková, taky Katapult, anebo Pavel Žalman Lohonka.
1: Kdyby tady byla taková...
0: To všechno za malý okamžik, tak buďte dál s Českým Blaníkem.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Flant.
1: Přivítejte léto v Zoo Praha.
2: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v červnu, vždy po zavírací hodině.
1: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
2: Těšíme se na vás.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Tak děti, pojďte domů.
5: Ale my jsme doma tady.
6: A je nám tu dobře.
7: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Rádio Český Blaník.

0: Malá lady, a taky vaše Greckář na Českém Blaníku. Koukám, že už skoro 12 minut se hraje hokej Česko-Itálie, zatím stále 0-0, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Každopádně už teď připomínám, že pokud byste chtěli zahrát k svátku Zbyškovi nebo někomu jinému, tak rozhodně za pár minut budeme hrát na vaše přání. A už teď je třeba posílat ty vaše vzkazy buď SMS-kou, anebo přes hlasovku, přes WhatsApp k nám do studia na číslo 720 836 307. Tak jsem zvědav na ty vaše přánička, na ty vaše vzkazy. A za chvíli ode mě Aleš Brychta, bude Barák na odstřel a bude i kapela Olympic.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si s celkem 19 000 vozů, z nich 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králičí zahrádky.
11: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jste přeci králík.
10: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
15: Český Blaník.

0: tvojí mlhy a vzpomínka na Petra Muka teď u nás na Českém Blaníku. Koukám na hokej, skončila první třetina zatím bez branek 0-0 a tak si jdeme dál hrát české písničky, které máte rádi. Anaka, Nelítám nízko za chvíli. Všechno nečeká blízko. Taky bude Jaroslav Uhlíř a Severní vítr.
1: Severní vítr je krutý.
0: A zabzučí nám tady Čmelák divokého byla.
2: Pošetáš mi, co tě láká.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra se nám na obloze bude opět střídat sluníčko i mraky. Čekáme oblačno až polojasno. Ráno a večer bude víc toho slunce a během dne musíme čekat sem tam i přeháňku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách pak kolem 14. A teď Kristýna Ševčíková a další aktuální zprávy.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí, a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
12: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
11: Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše, přeji vám hezké odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A my dál sledujeme hokej Česká republika Itálie a za chvíli taky hrajeme na přání, ale bude i třeba Petr Kolář nebo Michal David. A teď Anna K. Nelítám nízko. Michal Krusberský je stále vaším společníkem.

0: Tak tohle byl Petr Kolář, Jednou nebe zavolá, a vy jste nám nevolali, ale psali SMSky.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ahoj Míšo, zahraj prosím pro mě a také pro všechny posluchače, kteří půjdou na konopiště, a zahraj nám Jakuba Smolíka, Jen blázen žárlí, napsal Ondra. Tak hrajeme a na konopišti se 30. května všichni sejdeme.
1: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.

kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Jaroslav Uhlíř, severní vítr je krutý, což je velký fakt, ale jak jsem se díval na předpověď, tak nás čeká spíše jižní vítr a o víkendu už máme dokonce čekat nějaké třicítky. Tak uvidíme, jestli se to vyplní. Každopádně za chvíli Maruška Rotrová, Divoký Byla nebo Láďa Křížek a Krejson čeká nás vzdálená ze všeho nejdřív.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů? Tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní? Zbytek po kolaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
12: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
13: Lyže?
14: Happy Sport.
13: Dětské kolo?
14: Happy Sport.
13: Půjčovna?
14: Happy Sport.
13: Servis?
14: Happy Sport.
13: Bazár?
14: Happy Sport.
13: Šťastné dítě?
15: Happy Sport.
13: Happy Sport?
14: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
15: Happy Sport.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
17: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
18: Nemusíš, v auto ESA to zaplatíme za tebe.
17: Fakt?
18: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
17: Tak jedeme.
18: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
19: Kdo na to jde?
18: Od lesa koupí.

0: Elan, Lojzo, že mi je lúto a mi je to taky líto, že mám pro vás špatnou zprávu z hokeje. Česko-Itálie 0-1. Ano, Itálie vstřelila nám první branku. Tak snad se to ještě otočí.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: Pojďme raději k těm dobrým zprávám. Konopiště je vyprodáno, my rozdáváme lístky a dneska si je vyhrál Daniel. Tak Verčo, pojď nám ho představit.
3: Dobrý den, Daniel.
4: Danieli, dobrý den, tak ještě pro jistotu, pojďme si to ověřit, kdo se skrýval za ukázkou.
3: Olga Lounová.
4: Je to tak, Olga Lounová, to je správná odpověď a díky Olze Lounové vy půjdete na Konopiště, nebo nevím jestli vy, ale získáváte dva lístky. Prozraďte mi, kdo tedy půjde.
3: Zkusím pozvat manželku.
0: No, s manželkou to bude takové hezké rande, tak se na vás těšíme 30. května a nezapomeňte, že zítra na vás čeká další soutěžní ukázka s další hvězdou Konopiště.
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku.
5: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou dva díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
6: Rigi je hora, která se říká královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu Goethe a Mark Twain a královna Viktorie. A tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
5: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
7: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
8: Já si dám steak.
7: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
9: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič.
1: Nice boy.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
6: Nápady, typy, inspirace.
7: Šumava žije!
6: Šumava žije CZ.
8: Když potřebujete brýle, tak
9: Bob Optik.
8: Když kontaktní čočky, tak
9: Bob Optik.
8: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
9: Bob Optik.
8: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
9: Bob Optik.
8: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
10: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
11: Rádio Český Blaník.

celá celička levandulová. Nádherně levandulová.

0: Pěkná jízda i s Alicí Springs a my jsme na závěr se jídali teď na konci toho dnešního odpoledního vysílání, ale i po 18. budeme hrát české písničky, které máte rádi. Bude i jedna seriálová znělka Dalibora Jandy, Oheň, voda, vítr.
1: Oheň, voda, vítr.
0: Dáme si originál Marka Ztraceného. A nebude chybět ani Karel Gott. No jo, a bude jich rozhodně víc. Za malý okamžik zase pokračujeme.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
6: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den opět oblačný až polojasný, takže raději mějte deštníky připravené, když ráno a večer tam bude skoro jasno se sluníčkem. Během dne ale občas se mohou vyskytnout přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách tam naměříme maximálně 14. Teď Kristýna Ševčíková a poslední odpolední zprávy.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
12: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
11: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
13: Je to strašně jednoduché, jsou to webové stránky pomocnadosah.cz, tam jsou veškeré informace, a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
11: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plyne písek tvoří dodalo tvář 8 sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A s vámi se pro dnešek taky loučí Michal Krosberský. Mějte pokud možno pohodový večer, doufejme, že ten hokej dopadne dobře. A teď už Dalibor Janda. Oheň, voda, vítr.

0: Svatební den jako z pohádky?
1: Lázně vráž u písku.
0: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
1: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
0: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
1: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
0: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
1: Lázně.vráž.cz.
2: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: K čemu vám jsme dobrý?
9: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Rádio Český Blaník.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
4: Amadeus.
3: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
7: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
6: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
7: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
6: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
7: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
6: Černokostelecký pivovar.
8: Český blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mýdlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím

0: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
2: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
3: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Matera.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho pleku, krásně se výjímá kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
0: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
4: Co je tohleto? To je sama doma, no.
3: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Co skrývá hluboký vesmír? 22. května od 18 hodin přijďte do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na přednášku To nejkrásnější z hlubokého vesmíru. Fotografie, příběhy i odpovědi na vaše otázky nabídne Petr Skala z Hvězdárny a Planetária Praha. Vydejte se za hvězdami i na Hvězdárnu Sedlčany, která je pro veřejnost otevřena každý pátek a sobotu. Více informací na www.kdojoso.cz.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Na rádiu Český Blaník.

tam dole, podhadí skálou, bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv bylo slyšet

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Rádio Český Blaník.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Tak je to totálka.
10: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě tu grilovat, někdo píše statusy.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: čemu vám jsme dobrý?
1: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Textilní žaluzie, lysé, rolety den a noc a další.
7: Žaluzie,
6: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.

Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

Tek, kam taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak, to zdá, že to není štěstí, ale...

prospera spousta věcí a ty koupím zlé. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: traje. Sí.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

břiše, by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání, vidíš však nebo nevidíš,

ja však znám tu les. Ach, krásko, střetěž výmy rýčky.

0: Deník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
0: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
2: I ty, které se budou zpívat i za 20 let.

Pejte Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Přivítejte léto v Zoo Praha.
2: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v červnu, vždy po zavírací hodině.
1: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
2: Těšíme se na vás.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

zrubia pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: No, konečně, pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Padá.
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné. Další holku opustíš, doufám, že konečně.

0: pořádně za to zatáhněte a už to pojede.
1: Tak tedy dobře, tak ve jménu Boží.
0: No pořádně za to vente. 3, 2.
2: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Z rána i z večera

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Písnička na přání.
4: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
3: Písnička na přání na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.
5: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

k nám. O co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Cestou, necestou,

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.